raz zatrepeš a ono še tri raz speni. To si spravdy príde také jak chorota, od ktorej še kedy tedy počervení. Politika to si také jak šverbiačka. Tam še škrabeš, dze se nikda nešverbelo. Znať se prehnac, jak dopýta preháňačka. I zaboliť, dze se nikda nebolelo. Politika to si také jak na kvasu, keď na hrubo z kyšňu to ty smačný s makom. Keď chceš ostať city, zmity i na hlasu, priznaj, zažljem lepše s makom, jak s kijakom. Baš me boli peta. Šeše pitam, co to za planeta, dzeše chlapec s dzivčecom mne streta. Ponúkam jej krásne pupče z kveta, a ona mi, baš, me boli peta. Všeše pýtam, jaká tomu stročka, dzeše chlapec s dzivčecom mne bočka. Ja jej zlato zo celého šveta, a ona mne, baš, me boli peta. Znímam hvízdy z vysokého neba, ponúkam jej so smadžunom chleba, a ona me jak od šmece zmeta. I len kričí, baš, me boli peta. Ponúkam jej kiwi i banánu, i ananas z peršoho duťanu, i hrušku jej čím bola uzreta. A ona zaš, baš me boli peta. Proboval som s krásnym tak zdalieka, da na večer za uhlom me čeka. Ona vično od žimy do leta istú písňu, baš me boli peta. Proboval som i zas okom čmurkac, i na oblak sicha jej zadurkac, ale me vše istý odvit streta. Sluchajce, i mne boli peta. Čítal Igor Lata.

letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už

Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.